Restore your soul. Reach in the spirit of house.

You're gonna have to pay.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Netflix nasazuje brazilský BS z prostředí MMA a Prime Video vás protáhne jeskynním systémem The Devil's Mouth. Pohodový ponor, ale nečekejte. Na fyzické nosiče se vrací legendární hon na ponorku a Toma Cruise čekají další bouřlivé dny. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu se mnou, se Zuzanou Maxa.

0: lutador carrega um trauma. O senhor sabe quem eu sou? Você perdeu a memória?
1: Na Netflixu se objevuje brazilský akční thriller a sportovní drama BS v originále Furia. Příběh nás zavádí do Rio de Janeiro, kde trenér bojových umění zachrání na pokraji smrti mladého muže. Ten trpí úplnou amnézií, dostane nové jméno Marcelo a rozhodne se vybudovat si kariéru ve světě bojových umění MMA. Jak ale postupně odkrývá svou skutečnou identitu, zaplétá se do nebezpečné sítě zločinu, intrik a tajemství, která ohrožují nejen jeho, ale i jeho mentora. V ringu i mimo něj přitom musí čelit rostoucí rivalitě se svým úhlavním sokem juniorem Malamutem. V hlavní roli se představí Vinicius Neri, po jeho boku pak známé tváře brazilské kinematografie jako Eduardo Moscovis, Alice Carvalho, Fabio Lago či Bianca Comparato a také populární brazilský zpěvák a herec MC Cabalinho. Režie se ujal uznávaný José Enrique Fonseca, který syrové a realistické zápasy v oktagonu propojuje s napínavým kriminálním vyšetřováním. BS se dnes rozjel na Netflixu.
0: Pagou tudo.
2: Preciso da tua ajuda, tua...

0: Dny hromu nebo chcete-li bouřlivé dny se vrací. Tom Cruise nepřestává šlapat na plyn, zatímco se blíží k 70. Potápí se v ponorkách, létá se stíhačkami a chystá se i na satiru Digger. A ovšem přichází i další legacy pokračování. Paramount totiž oficiálně potvrdil, že vznikají Days of Thunder 2 a Cruise se tak vrací do role závodního divocha Cole Trickla. Původní Dny hromu z roku 1990 režíroval Tony Scott a šlo o Cruiseovo první setkání se s ním po Top Gunu. Tehdy film takovou lásku nesklidil, jenže postupem let se z něj stal kultovní kousek mezi milovníky benzínu i filmovými fanšmekry. A potom, co Top Gun Maverick ukázal, jaký hlad mají fanoušci po návratech ke Cruiseovým raným hitům, se pokračování dalo tak nějak čekat. Do režisérského křesla by měl usednout Jonathan Levine, který má na konti třeba Warm Bodies. Jeho nadcházející sportovní drama Mr. Irrelevant s Davidem Kornsvetem prý na testovacích projekcích sbírá výborné reakce, takže se zdá, že závodnická tématika mu sedí. Detaily děje se zatím drží pod pokličkou a není jasné, jestli se vrátí někdo z původního obsazení, tedy Nicole Kidman, Carrie Elves nebo Randy Quaid. Natáčení by ale mohlo odstartovat už příští rok, takže cesta zpátky na vítěznou dráhu právě začíná.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: This is our last adventure together before we all start our real lives. Tomorrow, Devil's Mouth for all of us.
1: Action!
2: Na Prime Video přistává mrazivý survival thriller The Devil's Mouth. Pětice vysokoškolských přátel se vydává na thajské pobřeží za posledním společným dobrodružstvím, než je pohltí opravdový život. Rozhodnou se prozkoumat odlehlý zatopený jeskyní systém, jenže hluboko v labirintu úzkých chodeb uvíznou pod hladinou. A jak jim ubývá kyslík, zjišťují, že v temných jeskyních nejsou sami a něco je loví. Rychle, tiše a smrtelně. Jak se šíří panika a mizí smysl pro orientaci, parta se začne rozpadat, důvěra se hroutí a přežití se mění v surovou hru, kde každé špatné rozhodnutí může být to poslední. V hlavních rolích se představí mladé tváře jako Catherine Newton, Lana Condor nebo Gavin Casaleño. Režie se ujal Jeff Waldo, autor snímků Kick-Ass 2 a Vadí nevadí, a za produkcí stojí Thunder Road Films, tedy studiosérie John Wick. Film se natáčel přímo v reálných thajských lokacích a původní scénář z roku 2019 pod názvem Apex patřil mezi nejlépe hodnocené nerealizované scénáře v Hollywoodu. Do vražedných jeskyní The Devil's Mouth se můžete ponořit již dnes na Prime Video.
3: There's so much blood.
4: Everything's fine. Blood.
5: Okay, we need to leave now.
3: I'm not leaving.
5: Shark.
4: I'm sorry. How is there a shark in a freshwater cave system?
6: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: commander in the Soviet Navy.
1: Ramey has trained most of their officer corps. He's nearly a legend in the submarine community.
0: The most deadly submarine ever built.
2: This thing could park a couple of hundred warheads off Washington. Nobody'd know a thing about it until it was all over.
3: Na fyzické nosiče, včetně DVD, Blu-ray i 4K Blu-ray, se vrací klasický akční thriller Hon na ponorku z roku 1990. Snímek Johna McTiernana, natočený podle bestselleru Toma Clancyho, je příběhem mužů, v jejichž rukou leží odpovědnost za soudný den. Z brusu nová sovětská jaderná ponorka Rudýři jen míří k pobřeží Spojených států a americká vláda se obává útoku. Analytik CIA v podání Aleka Baldwina je ale přesvědčen, že její velitel kapitán Marco Ramius chce ve skutečnosti emigrovat a má jen pár hodin, aby ho našel a svou teorii dokázal dřív, než ponorku najde někdo jiný. V hlavních rolích se blízkli Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn, Sam Neill nebo James Earl Jones. Příběh byl volně inspirován skutečnou vzpourou na sovětské fregatě Storoževoj z roku 1975. Podmořské záběry ponorek se přitom netočily ve vodě, ale v kouřem zaplněném studiu pomocí modelů zavěšených na kabelech a soustavou zrcadel. McTiernan navíc pro každou ponorku zvolil jiné barevné osvětlení, aby divák okamžitě poznal, kde se právě nachází. Modrá pro Rudý Říjem, červená pro americkou USS Dallas a zelená pro sovětský VK Konovalov. Sean Connery se pak na roli připravoval na skutečné ponorce USS Puffer, kde dokonce dostal čestnou hodnost komandéra. Zajímavé je i to, že kapitána Ramia měl původně hrát Klaus Maria Brandauer, který ale kvůli jiným závazkům roli odmítl a produkce oslovila Conneryho takřka na poslední chvíli. Legendární Hon na ponorku vydává na fyzických nosičích Magic Box a tyto disky najdete u vašich oblíbených prodejců. Pokud si nepotrpíte na fyzické placky, Hon na ponorku je k dispozici v rámci předplatného na Netflixu nebo v online půjčovnách Apple TV, Prime Video, Rakuten TV a Google Play.
4: I'll give you 3 days to prove your theory correct.
5: I am not field personnel, I am only an analyst.
4: You're perfect.
5: I'm expendable.
4: He's defecting.
6: You're willing to bet your life on that?
0: From the best-selling novel by Tom Clancy. From the director of Die Hard.
7: Give this man a chance.
8: My orders are specific. Battle stations.
0: Sean Connery, Alec Baldwin, James Earl Jones, Scott Glenn, Sam Neill. The Hunt for Red October.
9: Trpíte depresí? Netrpte.
3: Velká plátna, velké příběhy a velká hudba právě teď v půlnoci v Hollywoodu.

Než zítra dorazí do kinčerstvé premiéry, čeká nás přehled nejlépe hodnocených snímků posledních dvou týdnů. Odysseja Christophera Nolana boduje. Matt Damon jako král Odysseus, který po pádu Troje netouží po ničem jiném, než vrátit se domů na Itaku, za manželkou Penelope v podání Anne Hathaway a synem Telemachem, kterého hraje Tom Holland. Jenže svými odvážnými činy rozhněval bohy a ti se rozhodli mu návrat zkomplikovat, jak jen to jde. Nolan k tomu sehnal hvězdné obsazení od Roberta Pattinsona přes Zendáju až po Charlize Theron. Velkolepá výprava natáčená výhradně na IMAX, na kterou se prostě musíte podívat na co největším plátně. Kdo má radši komorní podívanou, tomu padne do noty mexicko-španělský festivalový drahokam Mouchy. Padesátnice Olga má svůj pečlivě uklizený byt uprostřed Mexico City pevně pod kontrolou, dokud jí okolnosti nedonutí pronajmout volný pokoj. Nový nájemník ovšem tajně přivede i svého 9letého syna a Olze se život obrátí na ruby. Něžný film Fernanda Imbekeho o tom, že i ta nejnepravděpodobnější setkání dokážou člověka proměnit, třeba díky společné vášni pro arkádové hry. Z domácí produkce zaujala mistryně režiséra Bohdana Karáska. Monika, úspěšná lékařka, se po letech znovu potká s bývalým manželem a jedna krátká schůzka se protáhne v dlouhou procházku letním Libercem, plnou nezodpovězených otázek. Citlivé vztahové drama s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou v hlavních rolích. Fanšmekry potěší v kinech restaurovaná klasika Věry Chytilové Kopitem sem, kopitem tam. Tři přátelé z Karlových Varů na sklonku 80. let žijí od nudných dnů plných absurdní socialistické reality k dekadentním nocím, jenže někdy na blízku už číhá hrozba, jejíž jméno se všichni bojí vyslovit. Břitká groteska s poetikou divadla Sklep, kde si zahráli Tomáš Hanák, Milan Steindler i David Vávra. A na závěr tip pro milovníky umění. Výstava na plátně Frida Kahlo vás vezme na cestu bouřlivým a vášnivým životem jedné z nejikoničtějších malířek. Skrze její vlastní dopisy odhaluje emoce, symboliku ukrytou v jejich obrazech i zdroje té neskrotné kreativity, a to všechno v nejvyšší obrazové kvalitě. Toliko k nejlépe hodnoceným filmům v kinech posledních dvou týdnů. Hovk!

0: can't believe our first hit MIT.
1: MJ, come on. Pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life.
2: I can't.
0: I knew it!
3: Action. Do kin zamířila událost léta. Spider-Man se vrací ve čtvrtém dílu s Tomem Hollandem a poprvé pod taktovkou nového režiséra. Zbrusu Nový den navazuje na konec Bezdomova, kdy kouzlo doktora Strange vymazalo Petera Parkera z paměti celého světa. Uplynuly 4 roky a Peter je teď dospělý samotář. Lidé si pamatují Spider-Mana, ale jeho jméno nezná nikdo. MJ i jeho nejlepší kamarád Ned žijí dál své životy, jako by nikdy neexistoval, a on se upnul na jediné, co mu zbylo. Napojí se zločinem. Jenže tahle dobrodružná izolace ho pomalu mění a New Yorkem se navíc přežene vlna podivně koordinovaných zločinů, za kterou se rýsuje nebývale silná hrozba. Režie se ujal Destin Daniel Cretton, autor svěžího Shang-Chi, a přebírá otěže po Johnu Wattsovi, který natočil předchozí 3 díly. Vedle Toma Hollanda a Zendayi se objeví ve filmu i Sadie Sink v roli, kterou studio dlouho drželo pod pokličkou, tedy Jean Grey z X-Menu. Do děje navíc vstupují 2 známé tváře z jiných koutů Marvelu, John Bertal jako Punisher a Mark Ruffalo jako Bruce Banner. Zdá se, že Peterovým největším protivníkem tentokrát nebude padouch na střeše mrakodrapu, ale on sám. Spider-Man z Bruce Nový den je nyní k vidění ve vašich kinech díky distribuci Falcon.
4: Hi. My name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
3: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: instantly.
1: Simon?
2: Comment ça va à la maison?
3: On se dispute assez souvent.
4: Do kin dorazilo komorní francouzské drama s nádechem fantastična Volání vody. Ve středu příběhu stojí Sarah, matka dvou malých kluků, kterou hraje Cécile de France. Její manželství se pod tíhou každodenní únavy pomalu hroutí a partner Antoine není zrovna oporou. Zlom přijde během výletu k moři, kdy starší syn na chvíli zmizí a Sarah ho pak najde promočeného a jakoby duchem nepřítomného. Od té chvíle chlapce až nezdravě přitahuje voda, tráví hodiny ve vaně a matka je čím dál víc přesvědčená, že zatím vězí něco, co se běžnou logikou nedá vysvětlit. Režisérka Elise Otzenberger tu balancuje na hraně mezi intimním rodinným dramatem a mysteriózním příběhem o volání mořské sirény. Je to teprve její druhý film po oceňovaném debutu Lune de Miel a inspiraci prý čerpala jednak z vlastního potápěčského koníčku a druhak z her vlastních dětí. Sama přiznává i odkazy k filmům Parazit a Matka od Bong Joon-ho. Volání vody teď nově přináší do českých kin Film Europe.
5: Parce que tu vas pas me croire.
6: Mais bien sûr que si, pourquoi je te croirais pas?
5: Quand je suis dans l'eau, j'entends des sons.
7: Beaucoup d'enfants ont un monde imaginaire très riche.
8: Va pas lui laisser croire qu'il entend vraiment des trucs.
9: Je sais ce qui est bien pour mon enfant.
10: Maman?

0: people thought of Wham as Britain's biggest group.
1: 没有听到过这样的 groove.
2: Action.
3: Skinech je nově lahůdka pro všechny, kdo vyrůstali v osmdesátkách, ale i pro ty, co jim přišli na chuť později. Hudební dokument Wham 10 Days in China vypráví příběh, který se 40 let povaloval v archivu. V dubnu 1985 se Wham stali vůbec první západní popovou skupinou, která vystoupila v komunistické Číně. George Michael a Andrew Ridgeley odehráli dva koncerty v Pekingu a v Kantonu a byla to událost, kde se doslova potkal východ se západem. Pro spoustu Číňanů šlo o první setkání se západní popovou kulturou vůbec a reakce byly rozpačité. Publikum pečlivě vybrané a hlídané úřady, diváci nesměli opustit svá místa a zpočátku seděli skoro bez hnutí. Nejzajímavější je ale to, jak celý ten výlet vůbec vznikl, nešlo ani tak o Čínu jako o Ameriku. Byl to marketingový tah manažera Simona Napier Bella, který chtěl kapelu přes exotickou senzaci protlačit na americké televizní obrazovky. A vyšlo to. Film Mikea Christieho, který má na konti dokumenty o Suit nebo New Order, je vlastně už třetí pokus tenhle historický zájezd přenést na plátna. První dokument z roku 86 od režiséra Lindsay Andersona skončil v propadlišti dějin, druhý se střih upadl v zapomnění a teď se z plechových krabic, kde si ve skladu vynořily nikdy nepoužité záběry, které pod záštitou pozůstalosti George Michaela prošly restaurováním a dostaly úplně nový život. Dokument Wham 10 Days in China teď nově najdete v českých kinech díky Pannonia Entertainment.
4: China had been closed for centuries. George and Andrew were there as ambassadors.
1: 大部分大家都是想动，但是不知道该怎么动。接触到了一个全新的世界。
5: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: What would you do if you want to connect with a being but have no common language?
1: Do kin zamířil jeden z nejoceňovanějších festivalových snímků loňského roku, meditativní drama Tichá přítelkyně. Maďarská režisérka a scénáristka Ildikó Enyedi, kterou možná znáte díky na Oscara nominovaného snímku On Body a Soul, se vrací s filmem, jehož hlavní hvězdou je vlastně strom. Konkrétně majestátní Jinan v botanické zahradě starobylého univerzitního města Marburg v Německu. Ten po celé století mlčky přihlíží třem lidským příběhům. V roce 1908 se první studentka tamní univerzity probíjí mužským světem vědy a skrze černobílé fotografie objevuje skryté vzorce přírody. V sedmdesátkách prožívá mladík vnitřní proměnu díky prostému poutu s rostlinou a v roce 2020 uprostřed pandemického ticha se hongkongský neurovědec pokouší se stromem navázat komunikaci. Neurovědce hraje Tony Leung Chiu Wai, legenda hongkongského filmu známá z děl Wong Kar-wai jako In the Mood for Love, a je to vůbec jeho první evropský film. Vedle něj se objeví i Lea Seydoux a mladá Luna Wedler, která za roli oné studentky získala v Benátkách cenu Marcella Mastroianniho pro nejlepší mladý talent. Je to tichá pozvánka zpomalit a všimnout si, že na světě nejsme sami. Tichou přítelkyni teď nově najdete ve vašich kinech a přináší ji Pilot Film.
2: We are part of some continuous entity. The borders between seen and unseen are fluid. It is not about limitation. It is not about separation. It is about the attempt to find metaphors for the phenomena of the world.

Wierzę, że najważniejsza jest.

čtvrtek patří kinopremiérám, tak si pojďme rychle projít, co dorazilo na plátna. Největší událostí dne je bez debat Spider-Man z Brusu Nový den. Tom Holland se vrací jako Peter Parker ve světě, který na něj úplně zapomněl, tentokrát v temnějším a dospělejším podání nového režiséra Cretona. Kdo má radši komorní tóny, má na výběr dvě dramata. Francouzské Volání vody se Cécile de France o matce jejíhož malého syna začne po výletu k moři až nezdravě přitahovat voda. A oceňovaná Tichá přítelkyně, kde starý Jenan v botanické zahradě mlčky přihlíží třem lidským osudům napříč celým stoletím. Na lehčí notu hrají dvě komedie. Slovenská Kavej 2, pokračování oblíbené východoslovenské komedie a Dovolená v českém ráji, kde se manželé v podání Tomáše Jeřábka a Magdalény Borové pokoušejí zachránit vztah kempováním, což se pochopitelně zvrtne v katastrofu. Milovníci dokumentů nepřijdou v kinech zkrátka. Hudební lahůdka Wham! 10 Days in China připomíná legendární turné George Michaela a Andrew Ridgelyho po komunistické Číně v roce 1985. A portrét Veřejný prostor Františka Skály zase nahlíží do světa jednoho z nejvšestrannějších českých umělců. Ve vybraných kinech také běží limitovaně i divadelní záznam nebezpečných známostí z Londýnského národního divadla. A pro fanoušky anime tu máme sportovní fenomén Umamusume Pretty Derby, který se do střední Evropy dostává vůbec poprvé. Tolik novinky dnešního premiérového čtvrtku. Hop!

0: I heard on the radio there was a crash.
1: I know. They're not telling us anything.
2: Someone said passenger plane. I was told to search for survivors.
3: Na Netflix dorazil dramatický seriál Bombový útok na let PENem 103, inspirovaný jednou z nejtemnějších kapitol novodobých dějin. 21. prosince 1988 nad skotským městečkem Lockerbie exploduje dopravní letadlo společnosti PENem. Při katastrofě zahyne 270 lidí a rozjíždí se největší vyšetřování vraždy v historii skotské policie, do kterého se zapojí i americká FBI. Šestidílná série nesleduje jen samotné pátrání po pachatelích, ale i osudy pozůstalých a jejich cestu za spravedlností. V hlavních rolích se představí Patrick J. Adams, kterého znáte ze seriálu Kravaťáci, Connor Swindles z Pluku mizerů, Merritt Weaver nebo Eddie Marsden a režie se ujal Michael Keeler. Tvůrci naštěstí nesázejí na laciné napětí, ale na trpělivou rekonstrukci skutečných událostí, které tehdy svět sledoval se zatajeným dechem celé měsíce. Bombový útok na let PENem 103 se skvělým hereckým osazenstvem najdete nově na Netflixu.
4: Jumbo jet crashed onto the town of Lockerbie in the Scottish borders. Flight number 103 from London Heathrow to Kennedy.
2: I know there's a lot going on. Mark where bodies are found. Do not move anything. You do not need to move.
5: Priority is preserving the scene.
6: How can I help?
7: Please, we just want to know what's happened to our son.
8: Nearly 200 Americans lost their lives. We need the black box to tell us how.
9: This was deliberate. This whole town's a massive murder scene.
10: This is Clipper 103. Going.
11: Když víš, co máš dělat,

A teď novinka pro fanoušky ocelové spravedlnosti. Prime Video oficiálně objednalo seriálovou verzi kultovního Robocopa. Amazon si práva na značku pořídil spolu se studiem MGM a teď je posílá do práce. Osmidílný seriál vzniká pod hlavičkou Blumhouse a Atomic Monster, tedy produkční stáje Jamese Wana, tvůrce hororových sérií Saw, Insidious a filmového světa v zajetí démonů. Showrunnerem, scénáristou a producentem je Peter A. Coe, kterého fanoušci znají díky seriálu Cancel. A co je milé, na palubě jsou i původní tvůrci filmu z roku 87, Ed Neumeier a Michael Miner, tentokrát jako výkonní producenti. Základní premisa zůstává věrná předloze Paula Verhoevena. Obří technologická korporace přesvědčí město, aby do policejních řad nasadilo mohutného robota. A ten robot v sobě nese vědomí zavražděného oblíbeného policisty. A trochu ironie na závěr. Ostrá satira na korporátní hamižnost a privatizaci teď poběží na streamingu jednoho z největších korporátních gigantů planety. Kdo si nasadí Robocopovu helmu a kdy se seriál rozjede, se ale zatím neví. Projekt teprve míří do výroby. Každý den vám přinášíme filmové premiéry a zajímavosti ze světa stříbrného plátna. Tohle je Půlnoc v Hollywoodu na Zone Radio.

0: good morning, Mr. Blake. I'm appointed to carry out assessments for employment and support allowance. Can you walk more than 50 metres?
1: Yes.
0: Can you raise either arm as if to put something in your top pocket?
1: Yes. Can I ask you a question? Are you medically qualified?
2: I've had a major heart attack. I've been told by my doctor I'm not supposed to go back to work yet.
3: Do nabídky streamovací platformy Edis Online přibyl oceňovaný sociální snímek Já, Daniel Blake od britského režiséra Kena Loache. Padesátník Daniel Blake z Newcastle prožil celý život jako tesař, dokud ho neskolil infarkt. Poprvé v životě potřebuje pomoc státu, jenže místo té se propadne do vyčerpávajícího byrokratického kolotoče, kde ho úředníci nutí schánět práci navzdory doporučení lékaře. Cestou potká svobodnou matku Katie se dvěma dětmi, která má jedinou možnost, jak uniknout jednopokojové ubytovně pro bezdomovce, a to přijmout byt v cizím městě přes 300 mil daleko. Oba se pak každý den po svém snaží uhájit alespoň zbytky lidské důstojnosti. V hlavní roli září stand-up komik Dave Jones, po jeho boku pak Hayley Squires a scénář napsal dvorní loučů spolupracovník Paul Laverty. A není to žádná béčková záležitost. Film v roce 2016 získal zlatou palmu v Cannes a už druhou loučovu. Já, Daniel Blake, teď najdete na streamovací platformě Edis Online.
1: It's a monumental farce, isn't it? Looking for non-existent jobs. All it does is humiliate me.
4: You've done nothing to be ashamed of. You're alone with two kids. You've done amazing.

0: 우리 남편에 비하면 영 인간 벼락 같은 거 안 만나.
1: 심호흡하세요.
2: Na HBO Max dorazila černá komedie z Jižní Koreje s názvem Není jiná možnost. Nový počin mistra žánru Park Chan-wooka. Mansu má zdánlivě dokonalý život, stabilní místo v prestižní papírenské firmě, respekt, spokojenou rodinu a dům se skleníkem plným bonsají. Jenže když papírnu koupí Američané a Mansua ze dne na den vyhodí, jeho svět se začne sypat. A on přijde na jediné možné řešení, jak se zpátky nahoru probojovat v nelítostném korporátním světě. Odstranit konkurenci. Ze slušného člověka se tak stává čím dál zoufalejší amatérský vrah, jehož pokusy se komicky zvrtávají. V hlavní roli exceluje Lee Byung-hun, kterého jistě znáte jako frontmana z Hry na oliheň. Předlohou je román The X od Donalda Westlakea z roku 1997 a Park Chan-wook, autor kultovního Oldboye a oceňované Komorné, na tématu pracoval bezmála dvě dekády a výsledek se vyplatil. Film měl světovou premiéru v hlavní soutěži v Benátkách, kde sklidil několikaminutové ovace ve stoje a Jižní Korea ho vyslala do Oscarového klání. Jak sám Lee přiznal, to, že hraje slapstick, mu prý došlo až v Benátkách, kdy to kritikům začal vysvětlovat. On se přitom jen snažil držet scénáře. Absurdní temnou komedii Není jiná možnost si nyní můžete pustit na HBO Max.
0: Jak 잘 봤어?

Ještě mám pro vás přehled novinek, které se tento týden objevily anebo o víkendu dorazí na streaming a že je z čeho vybírat. Začnu tím nejsilnějším. Na HBO Max dorazila černá komedie Není jiná možnost od mistra Park Chan-wooka, tvůrce Oldboye. Lee Byung-hun tu hraje spořádaného chlapa, co po ztrátě práce dojde k závěru, že jediná cesta zpátky nahoru vede přes odstranění konkurence. Doslova. Bizarně temná jízda, která zabodovala i v hlavní soutěži v Benátkách. Tohle je typ týdne. HBO Max toho má ale víc. Animovanou satiru President Curtis z dílny Dana Harmona a jako bonus pro fanšmekry i novozelandský hon na pačlověky Taiki Waititiho s nedávno zesnulým Samem Neelem. Netflix přihodil druhý horký tip minisérii Bombový útok na let Penem 103. Rekonstrukce skutečného pátrání po pachatelích lockerbieského neštěstí z roku 88, ve kterém skotská policie spojí síly s FBI. V obsazení Patrick J. Adams nebo skvělý Connor Swindles. Netflix nabízí také brazilský thriller Běs, kde se muž s amnézií ukryje u trenéra MMA, ale minulost si ho stejně najde. A už kompletní korejskou akční sérii Reaktivace agenta Kima, ve které zdánlivě obyčejný táta oprašuje schopnosti tajného agenta, aby vypátral zmizelou dceru. Disney Plus nabízí kriminální thriller Posedlost, ve kterém agentka FBI pronásleduje sériovou vražetkyni v hlavních rolích Emmy Rossum a Jake Lacey. Prime Video láká na potápěčský thriller The Devil's Mouth, kde se pětice kamarádů vydá do zrádného jeskynního systému u thajského pobřeží a pro milovníky komiksů přidává druhou řadu animovaného Batman Caped Crusader. Sky Showtime si naplánovalo na víkend rovnou tři premiéry. Komedii Bitva o školku s Joshem Duhamelem, akční Jedna míle část první s Ryanem Philipem a velkolepý přírodopisný seriál Surviving Earth, který oživuje pravěká zvířata od obřích mořských štírů až po mamuty. Edison Line zařadil dvě evropská dramata pro náročnější diváky. Sociálně palčivé drama Já, Daniel Blake, Kína Louče a strhující debit Sámská krev o dívce, která se vzepře rasismu 30. let ve Švédsku. A nakonec pro fanoušky zombíků na AMC Plus a Tele.cz startuje třetí řada The Walking Dead Dead City, kde Maggie a Negan budují první fungující komunitu na postapokalyptickém Manhattanu. Tolik streamingové novinky tohoto týdne. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Vše, co jsme tento týden probírali, najdete v článku na našich stránkách zunradio.cz, to jen kdybyste zapomněli. Díky, že jste si naladili Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus? Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mě.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska se vracíme o 66 milionů let zpátky k asteroidu, který ukončil éru dinosaurů. Dlouho se věřilo, že je zahubila léta trvající zima. Nová studie ale tvrdí něco mnohem drsnějšího. 10 kilometrů široké těleso dopadlo na Yucatán, odpařilo horninu a rozprášilo po planetě drobné kapičky, které padaly zpátky atmosférou rychlostí několika kilometrů za sekundu. K tomu se přidala jemná silikátová prachová vrstva, jakási tepelná deka, která teplo neposlala do vesmíru, ale zpátky dolů. Podle space.com byl tepelný záblesk asi 3,5krát intenzivnější, než se čekalo, a nechráněná zvířata dostala 17krát vyšší dávku, než je smrtelná pro člověka. Hořela práva, lišejníky, jehličí. Kdo se schoval pod zem nebo do vody, měl šanci. Takže poučení? Někdy je nejlepší strategie prostě se nikam necpat a zůstat v klidu ve tmě. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdraví z orbity, tady Vanguard. Dneska se vracíme o 66 milionů let zpátky k asteroidu, který ukončil éru dinosaurů. Dlouho se věřilo, že je zahubila léta trvající zima. Nová studie ale tvrdí něco mnohem drsnějšího. 10 kilometrů široké těleso dopadlo na Yucatán, odpařilo horninu a rozprášilo po planetě drobné kapičky, které padaly zpátky atmosférou rychlostí několika kilometrů za sekundu. K tomu se přidala jemná silikátová prachová vrstva, jakási tepelná deka, která teplo neposlala do vesmíru, ale zpátky dolů. Podle space.com byl tepelný záblesk asi 3,5krát intenzivnější, než se čekalo, a nechráněná zvířata dostala 17krát vyšší dávku, než je smrtelná pro člověka. Hořela práva, lišejníky, jehličí. Kdo se schoval pod zem nebo do vody, měl šanci. Takže poučení? Někdy je nejlepší strategie prostě se nikam necpat a zůstat v klidu ve tmě. Mějte se pozemsky.
3: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdraví z orbity, tady Vanguard. Dneska se vracíme o 66 milionů let zpátky k asteroidu, který ukončil éru dinosaurů. Dlouho se věřilo, že je zagubila léta trvající zima. Nová studie ale tvrdí něco mnohem drsnějšího. 10 kilometrů široké těleso dopadlo na Jukatán, odpařilo horninu a rozprášilo po planetě drobné kapičky, které padaly zpátky atmosférou rychlostí několika kilometrů za sekundu. K tomu se přidala jemná silikátová prachová vrstva, jakási tepelná deka, která teplo neposlala do vesmíru, ale zpátky dolů. Podle space.com byl tepelný záblesk asi 3,5krát intenzivnější, než se čekalo, a nechráněná zvířata dostala 17krát vyšší dávku, než je smrtelná pro člověka. Hořela práva, lišejníky, jehličí. Kdo se schoval pod zem nebo do vody, měl šanci. Takže poučení? Někdy je nejlepší strategie prostě se nikam necpat a zůstat v klidu ve tmě. Mějte se pozemsky. This is a power play.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Známý z orbity, tady Vanguard. Dneska se vracíme o 66 milionů let zpátky k asteroidu, který ukončil éru dinosaurů. Dlouho se věřilo, že je zahubila léta trvající zima. Nová studie ale tvrdí něco mnohem brznějšího. 10 kilometrů široké těleso dopadlo na Jukatán, odpařilo horninu a rozprášilo po planetě drobné kapičky, které padaly zpátky atmosférou rychlostí několika kilometrů za sekundu. K tomu se přidala jemná silikátová prachová vrstva, jakási tepelná deka, která teplo neposlala do vesmíru, ale zpátky dolů. Podle space.com byl tepelný záblesk asi 3,5krát intenzivnější, než se čekalo, a nechráněná zvířata dostala 17krát vyšší dávku, než je smrtelná pro člověka. Hořela práva, lišejníky, jehličí. Kdo se schoval pod zem nebo do vody, měl šanci. Takže poučení? Někdy je nejlepší strategie prostě se nikam necpat a zůstat v klidu ve tmě. Mějte se pozemsky.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska se vracíme o 66 milionů let zpátky k asteroidu, který ukončil éru dinosaurů. Dlouho se věřilo, že je zahubila léta trvající zima. Nová studie ale tvrdí něco mnohem drsnějšího. 10 kilometrů široké těleso dopadlo na Yucatán, odpařilo horninu a rozprášilo po planetě drobné kapičky, které padaly zpátky atmosférou rychlostí několika kilometrů za sekundu. K tomu se přidala jemná silikátová prachová vrstva, jakási tepelná deka, která teplo neposlala do vesmíru, ale zpátky dolů. Podle space.com byl tepelný záblesk asi 3,5krát intenzivnější, než se čekalo, a nechráněná zvířata dostala 17krát vyšší dávku, než je smrtelná pro člověka. Hořela práva, lišejníky, jehličí. Kdo se schoval pod zem nebo do vody, měl šanci. Takže poučení? Někdy je nejlepší strategie prostě se nikam necpat a zůstat v klidu ve tmě. Mějte se pozemsky.
3: Dáme disco?

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Známý z orbity, tady Vanguard. Dneska se vracíme o 66 milionů let zpátky k asteroidu, který ukončil éru dinosaurů. Dlouho se věřilo, že je zahubila léta trvající zima. Nová studie ale tvrdí něco mnohem drsnějšího. 10 kilometrů široké těleso dopadlo na Yucatán, odpařilo horninu a rozprášilo po planetě drobné kapičky, které padaly zpátky atmosférou rychlostí několika kilometrů za sekundu. K tomu se přidala jemná silikátová prachová vrstva, jakási tepelná deka, která teplo neposlala do vesmíru, ale zpátky dolů. Podle space.com byl tepelný záblesk asi 3,5krát intenzivnější, než se čekalo, a nechráněná zvířata dostala 17krát vyšší dávku, než je smrtelná pro člověka.

0: pozemsky.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska se vracíme o 66 milionů let zpátky k asteroidu, který ukončil éru dinosaurů. Dlouho se věřilo, že je zahubila léta trvající zima. Nová studie ale tvrdí něco mnohem drsnějšího. 10 kilometrů široké těleso dopadlo na Yucatán, odpařilo horninu a rozprášilo po planetě drobné kapičky, které padaly zpátky atmosférou rychlostí několika kilometrů za sekundu. K tomu se přidala jemná silikátová prachová vrstva, jakási tepelná deka, která teplo neposlala do vesmíru, ale zpátky dolů. Podle space.com byl tepelný záblesk asi 3,5krát intenzivnější, než se čekalo, a nechráněná zvířata dostala 17krát vyšší dávku, než je smrtelná pro člověka. Hořela práva, lišejníky, jehličí. Kdo se schoval pod zem nebo do vody, měl šanci. Takže poučení? Někdy je nejlepší strategie prostě se nikam necpat a zůstat

0: on it, can't stop, won't stop.
1: Won't gas, no brakes.

Trek z nazvom Kea. A toto je Elberg. Pardon, Elfenberg.

goddamn.

When you left, oh, baby.